Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout.

slim a parky. Pak jen pár vkus v 16 narozením. Poprvé s láskou, podivný tušení, po druhý nechtí. Po židli barvím